0: Přebíte se svým řádě, a my jim svým čelžiny. Galifor of 99, 310 Southbound at 3. A silver Hyundai Tucson. 514, Foxtrot Alpha Sierra, no lights on.
1: B26, handful.